0: skvělé, to nejvrchně kdy. Chávlíka.
1: To je to chávlíka.
0: Schodík se sněhem.